0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Danes z vami Pumpa DJ Boštjan.